Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa 2. zlato a už 6. medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Na místě nicméně stále zůstávají hasiči a budou tam až do chvíle, kdy budovu předají společnosti Krým. Zatím není jisté, kdy to bude, nejspíš v nejbližších dnech. Krým už má na demolici vybranou firmu a bourání bude trvat několik týdnů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
0: Hit Rádio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré ráno s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hit Rádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
1: Fakt. Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
3: Takže prosím vás zavčasu, jo, pořiďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme právě teď.
0: Hit Radio Zlín.

0: Hezké dobré ráno, 8 minutek po 7 hodině. Posloucháte Hit Radio s vámi Filip a Lea. Máme tady takovou nádhernou zprávu, protože v Austrálii se narodilo jednovaječná čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si tohle hledal, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když pojedete do krámu, že jo, všechno ne, dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no ale můžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už 4 děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty 4 budou mít terrible 2 najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si nové můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Top Loader a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Hezké dobré ráno, je sobota.

0: čtvrt na 8 a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžu se podívat samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mývám po nějak... Na transfuzce, jsi chtěla říct?
0: Já to chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuz.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotoču a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Silorová, Robin Schulz, Speechless, Hit Radio s vámi, taky Filip Lejček. A dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letiště v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centu. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: Tenhle song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Hele, taková, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý a drahý taky.
0: Ale hlavně jsme pobavili pokladní a kolemjdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě,
1: supermarketu
0: prostě. Tak, protože Filip nahlas začal počítat, hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup, no to nám zbyde ještě na zítra a vedle nás pán dostal záchvat smíchu, no, protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože
0: to
1: já jídlo. Jsem to vyloženě řekl, je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den a on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec novej platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídani. Co takhle kolon mi Erik Pritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hey, what's up? It's Rihanna.
4: I'm Harry.
5: This is The Weeknd.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Zájemci se mohou přihlásit na bakalářské i magisterské studium. Volná místa nabízejí ještě obory, jako je například ekonomie, všeobecné ošetřovatelství, profesionální pilot nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. Loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi. Startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem. Souběžně se hrají i zápasy Teplice, Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin se liga vrátí do Brna. Tamní Zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Luhačovice dnes oslaví 90. Letos je to totiž 90 let od získání statutu města a k výročí obyvatelům nadělí hudební gastrofestival. Čeká nás Eva Burešová, klauni, kuchařská show, inspirace pro domácí vaření nebo živá degustace vína. Vstup je zdarma. Akce se koná v ulici Nábřeží od 11 do 23 hodin.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
6: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké, dobré.
8: Krásné ráno.
10: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8 hodině a je tady Damiano David.
6: Hit Radio Zlín.

0: krásné sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například, jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že to zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenosti, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů. A ten kabel od té televize, úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777. Jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost. Nebo vy, dámy, prostě krásný boty, střevíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777. Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky můžou
1: sem tam něco jako poškrábe. U nás je teda spíš problém, sedačku, že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, aha, jako pravou, takhle jako místo koberce. No a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po 3 měsících jsme to vzdali, jako kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji. Takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec. Můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem ji přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: Ray Dalton a my jdeme na ty vaše příběhy vašich domácích mazlíčků. Co vám vaši miláčci doma zničili? Ahoj, mám československého vlčáka a jako štěňátko mi prokousl tablet s obalem vlka, ale fungoval. Jen měl dvě dírky od těch jeho tesáků. Díky moc, tady píše potom Lucka. My máme dva Yorkshíry a ty jsou nejhodnější na světě. V životě nikdy nic nezničili, takže já patřím mezi ty šťastlivce. Co dělají? Jenom radost. Lucka. Luci, děkuju. Taky tady píše Andrejka, dobrý den, můj mazlíček mi příjemně a mile ničí akorát nervy, když se rozhodne si hrát s mojí rukou, jinak nikdy nic nerozkousala a ani nezničila, je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna, já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně. Těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasce a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzi a to se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil tu kočičku a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si vůbec doma necháme.
0: Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio Zlín. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory

0: ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
1: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
2: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
2: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Ráno pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. A teď, když vidím tuhle tu závistivou osobu proti mě, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
1: Každoročně.
0: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
1: Hezké dobré ráno. Adeli.

0: Za 2 minutky 8:45 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně fopa přijít v tom, co před 3 dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kg, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muži si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s četnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 000 lidí a pohltily okolo 32 000 hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné sobou zemí ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Zlínským fotbalistům dnes startuje sezóna. Na domácí Letné přivítají tradičního rivala Ostravský Baník. Výkop bude v 17 hodin. Brány zlínského stadionu se otevřou už v 15:30 a fanoušky čeká zajímavá fanzóna i sportovní atrakce pro děti i dospělé. Ševci mají letos za cíl udržet se v první lize a víc sázet na mladé hráče.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
0: Hit Radio Zlín.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí. Protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec, vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežik se jmenovali?
0: No.
1: To je dobře, co jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klouvínce, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelů, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je Pitbull, protože ten zítra bude v pražských Letňanech.

0: Hold My Hand. 2:45, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, a to právě teď. Volejte na 800 937 937, a my se těšíme, komu z vás uděláme radost. Do té doby třeba Eva Farná.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky, HAKO Multimedia.

0: 34,90 až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: My jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj?
1: No přece 26. 7.
0: Takže zítra?
1: Takže zítra.
0: Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš,
1: ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím ho zatancovat.
0: Dobře! Tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budem to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: Hodně, no a to je hezký, že?
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady, ty jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je krásný. Taková zoologická zahrada. Každopádně koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě opět pro dvě osoby.
1: No to je úplně naprosto nádherný. To, ježišmarja, to fakt je pro nás, jo? Takhle pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak to krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky, můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firma na zážitky.cz. Tak Maruško,
1: určitě.
0: Vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Point Sisters posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně a chci říct, že jste úplně skvělý moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem, my milujem tebe, ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
6: cukr Moučka za skvělých 19,90, desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
5: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získává

0: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 tisíce návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé budovy 34 ve Svitu. Na místě nicméně stále zůstávají hasiči a budou tam až do chvíle, kdy budovu předají společnosti Krým. Zatím není jisté, kdy to bude, nejspíš v nejbližších dnech. Krým už má na demolici vybranou firmu a bourání bude trvat několik týdnů.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
4: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
6: Já ty horka nechci.
3: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
6: Hezké dobré sobotní dopoledne, řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její zoo, anebo taky Train, Drive By, právě teď. Hezkou sobotu.
3: Hit Radio Zlín.

0: Zoo, Shakira dozněla z Eteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy. Fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte, holky, vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivej a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle vlásků, hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže v 35 letech už začínám už pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou se to, že nám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský, tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus.

0: Nashville. In Grosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi Lea a taky Filip. 3:45, doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Chinasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hezky, drobná paralela z éteru Hit Rádia, 3 minuty po půl 11. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec, maximálně někam do stojánku a na handsfree, žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence, tak hezkou sobotu.

0: of Silence. Za chviličku Michael Jackson, David Guetta, Ray, Where is my husband? To bych taky ráda věděla. A nebo Eminem, Ariana. Tohle všechno od nás pro vás. No a potom už rozhodujete vy, co budeme hrát. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, co by vám tak udělalo radost. Případně chcete někoho pozdravit, říct mu, že ho máte rádi. A nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: všechno dobré.
1: Nestihli jste nákup? Skóp 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Indonésii pokračuje pátrání po člunu, který zmizel během plavby u ostrova Bali. Na palubě bylo podle dostupných informací 13 lidí, mezi nimi také český turista. Kromě něj měli být na lodi další zahraniční cestující, především Evropané. Plavidlo se ztratilo během cesty a úřady nyní pátrají po posádce i pasažérech. Do akce se zapojily záchranné složky, které prohledávají okolní mořskou oblast. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, která udržela prvoligovou příslušnost až baráži. Soutěžní premiéra v Baníku čeká trenéra Romana Skuhravého. Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Luhačovice dnes oslaví 90. Letos je to totiž 90 let od získání statutu města a k výročí obyvatelům nadělí hudební gastrofestival. Čeká nás Eva Burešová, klauni, kuchařská show, inspirace pro domácí vaření nebo živá degustace vína. Vstup je zdarma. Akce se koná v ulici Nábřeží od 11 do 23 hodin.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Co se týče počasí v týdnu, tak můžeme říct, že kromě pondělí a úterý, kdy to docela půjde, očekáváme po celý týden teploty přes 30 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Je to tak, 3 minutky po 11. My jdeme hrát oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777 937 777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
0: Hit Rádiem.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní jenom jako zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, jo, jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel ne, na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek a ať já vlastně skrz éter Hit Rádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hit Rádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě my tvoje hudební přáníčko splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow právě teď. Tak si ho uži a nechte si chutnat, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Karolína a Dam Djurić, my pokračujeme dál, píšete nám spousty zpráv na 777-937-777, hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza: ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho, dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu, uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak jsi zase David, Filipe.
1: No, já jsem byl i včera David, takže já jsem řekl, já jsem se právě přejmenoval, jako určitě znáte Michala Davida, že jo, to zpěváka, tak já jsem Filip David, bude dneška, a mám to jednoduchý, prostě buď mu budu říkat příjmením nebo křestním jménem a je to hotový.
0: Ale to je hezky, že si to takhle občas někdy spletou, prosím vás, to je Filipek, Davidka, máme ve snídaní šampionu, ale kluci se občas takhle jako zaskakujou, pomůžou si vzájemně a tak podobně.
1: A my jsme milovníci fotbalu a fotbalisté drží při sobě.
0: Tak Lionel Richie za chviličku, taky Goldeny nebo Jay-Z, Alicia Keys. Co bude dál, je dál na vás. Tak napište nám na 777-937-777 a ty mě přestaň, Filipe, rozesmívat. Tak, jdeme na to.
2: Fenomén Šanceliga je zpět.
3: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
2: Všechny zápasy fotbalové Šanceligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištále.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z éteru slyšeli.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Unikont Group se sídlem v Napa Jedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, 2:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola. Na některých je možné je podat už jen do konce července, jiné mají termín až do konce srpna. Volná místa jsou například na ekonomii, ošetřovatelství, historii nebo oboru profesionální pilot. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonatana Brunese z Rákova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do české ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Zlínským fotbalistům dnes startuje sezóna. Na domácí letné přivítají tradičního rivala, ostravský Baník. Výkop bude v 17 hodin. Brány zlínského stadionu se otevřou už v 15:30 a fanoušky čeká zajímavá fanzóna i sportovní atrakce pro děti i dospělé. Ševci mají letos za cíl udržet se v první lize a víc sázet na mladé hráče.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme s teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, protože když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je ličké. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne. Pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy. My vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku, jo? Tak hezký odpolko.
0: Hit Radio Zlín.

Sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1,000,000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takový to lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s vířivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: s vámi Lea, díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dohči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio Zlín.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám holt vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí. A příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde, studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Zlín.

0: nějaký ten dáreček pro vás. A teď už ahoj. Jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Radio Zlín.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já už teď nesu samé dobré zprávy. Jezdíte totiž úplně bez nehod. Pokud mi tu ale něco uniká a na něco narazíte, dejte o tom vědět na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: cukr Moučka za skvělých 19,90. Desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získává

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly pohřešovaný motorový člun, po kterém pátrali u ostrova Sulawesi. Na jeho palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. Po lodi pátrali v zálivu Tominy desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Použili přitom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monikou Dorianovou z Andory a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
8: Koukneme taky na počasí, krásná sluníčková obloha, venku v tuto chvíli měříme příjemných 23, v průběhu odpoledne už to moc nahoru nepůjde, v maximech čekáme 26 a čisté nebe, sem tam bude lehce pofukovat.
5: Hit Radio Zlín.
8: 13. hodina je tady a to znamená, že startuje odpolední část dnešního vysílání Hit Rádia Zlín. S vámi dneska Martin Král, tak doufám, že se máte dobře, už odpočíváte pěkně po sobotním obědě. No a pokud ještě nevíte, co s dnešním načatým odpolednem, tak na to pro vás mám recept už za chvilku. Mezitím se ale potěšíme taky další muzikou, budou Linkini, Nicky Jam a Enrique Iglesias.

8 minut po 13. je s vámi Hit Radio Zlín a už máte plán na dnešní odpoledne? Já vím, máme sice sotva po obědě, chceme si chvilku odfouknout, nejvíc tomu rozumím. Na druhou stranu, tento víkend nás čekají na Zlínsku akce, které by přeci jen mohly stát za to zvednout se a jít to omrknout. Já jsem pro vás vybral dvě, co jsou podle mě nejvíc top. Tak pozor, dneska až do 23. hodiny se v Luhačovicích koná hudební gastrofestival. Párkrát jsme tu o něm i v týdnu mluvili, jsou to oslavy 90. výročí od povýšení Luhačovic na město. Kromě super jídla a pití stihnete ještě z programu kapelu do Silver Spoons a Evu Burešovou a vstup je úplně gratis. No a omrknout můžete taky slavnosti česneku na zámku v Buchlovicích a to mě asi mrzí nejvíc, že nestihnu, protože česnek absolutně miluju, jenže program by tam měl být zhruba do 18. hodiny. Měl by jinak taky být o něco folklornější, ale co hlavně, tak každou hodinu tam mají ochutnávky česnekových receptů, včetně česnekové čokolády, zmrzliny a piva. Jedinou vadu to má, že pokud tohle všechno zkusíte, tak kamkoliv půjdete, tak budou velmi pravděpodobně odcházet lidi, co budou zrovna kolem. Ale jinak je to naprosto geniální. Co jinak, kam vyrážíte vy? Bude to nějaká akce, ať už třeba některá z těchto, nebo nějaká jiná, případně výlet po okolí, třeba k vodě? 601 13 13 05, dejte mi vědět na WhatsApp Hit Radia Zlín. Zatím taky další muzika, bude Robbie Williams a tady Lady Gaga.

0: Jaké máte plány na víkend? Konkrétně pro dnešní odpoledne, tak zněla otázka, kterou jsme před chvílí položili na Hit Radio Zlín a sešla se nám spousta zpráv. Tady vyberu jednu od Sandy. My za chvíli máme sraz s klukama, pojedeme na kolech na Vartovnu, ten rozhled do okolí vždycky stojí za to a jedno pivko za odměnu pak taky chutná o něco líp. Tak šťastnou cestu, počasí vám vyšlo krásné, fakt, že dneska už to na těch, že dneska to na těch rozhlednách obecně bude fakt super. Občas ale nemusíme ani kam vyrážet, abychom si užili volný víkend, tak jak to napsala Ivet z Kroměříže, která psala, že dneska si dá pohodu na zahradě, nafouknutý bazének pro vnoučata a hlavně klid. A to naprosto respektuju a cením, ono se taky s tou prací a aktivitou nemá moc přehánět, ono nás pořád něco žene dopředu, máme pocit, že bychom měli pořád něco dělat a kvůli tomu ne všichni umíme se jenom tak zastavit a chvilku si odpočinout. Ať už jsou vaše plány na dnešní odpoledne jakékoliv, Hit Radio Zlín je tu u toho s vámi, společně s těmi nejlepšími letními hity pro dobrou náladu.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
8: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Neskutečná nálož, dobré nálady, to je Westlife a Uptown Girls, éteru Hit Rádia Zlín. A teď taky dobrá zpráva pro všechny řidiče, to hlavně pro ty z vás, co jezdí pravidelně přes Pindulu. Tam jsme totiž posledních pár měsíců jezdili kivadlově na semafory, ale silničáři už nám hlásí, že velká přestavba křižovatky už je hotová, takže jednak pojedeme bez omezení, ale hlavně se tím konečně vyřešil ten hlavní problém, kvůli kterému tam občas vznikaly nebezpečné situace, a to byla ta trochu nešťastně umístěná autobusová zastávka, ve které, když stál autobus, což se na takových místech občas stává, tak ale bylo špatně vidět do té křižovatky. To mi připomíná tu legendární hlášku z Zimmermana. Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi. Tak tady by to bylo, postavili si zastávku, ale jezdili jim tam autobus. No nic, pojďme zpátky na muziku. Pink za chvilku a teď už taky Coldplay a Beyoncé. Tak pěkné odpoledne.

0: 13 hodin 40 minut k tomu a taky Imagine Dragons na Hit Radio Zlín. A pionýrská louka v Kroměříži, ta toho zažila už docela dost, co už si dneska nikdo z nás asi nevybaví, že tam kdysi stával Maximiliánův dvůr, což byl kravín, potom ale padlo rozhodnutí udělat sportoviště a v tom se pokračuje až do dneška. Ale před pár dny tam najela těžká technika, protože se rozjela zase velká modernizace a rozšíření o různá nová hřiště, třeba na hokejbal, badminton nebo volejbal a dokonce se v nějakém zázemí prý plánuje i občerstvení. A tak to je něco pro mě, vlastně nechápu, proč to tak není všude, to by hnedka byla větší motivace, pěkně si zasportujem, pak se rovnou můžeme odměnit, super.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazajitky.cz.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a hlásím, že cesty jsou momentálně volné. Na Zlínsku jezdíme pěkně v poklidu a bez komplikací, tak ať to vydrží, pokud ale na cokoliv narazíte, dejte o tom vědět taky ostatním prostřednictvím našeho WhatsAppu 601 13 13 05. Sem pište svoje zprávy nebo posílejte hlasovky a já to pošlu dál. Teď už koukneme taky na aktuální zprávy.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
3: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byly zraněni tři Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady v pátek evakuovaly přes 200 000 lidí. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. Úřady nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je velmi oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Další český reprezentant Danilo Martinenko získal dnes v maďarském Segedu na kilometru stříbro mezi kanoisty.
0: Kouknem taky na počasí a nejlíp teďka je ve stínu. Na teploměrech sice svítí 24, ale pocitově na tom přímém sluníčku je to tak minimálně na 30. A když jsem sedl do auta, jak jsem vyrážel sem do rádia, tak jsem myslel, že se k té srážce připeču. No, naštěstí dobře to dopadlo.
1: Hit Radio Zlín.
0: S vámi Hit Radio Zlín a Martin Král, taky chvilku po 14. A dneska večer bude zase v Alejích na Blito. Víc prozradím za chvilku.

Hity na Hit Radio Zlín, Timberg, Seek Bromance. Jinak možná už jste zaregistrovali stezku pod rozhlednou Floriánkou nad Polešovicemi, ale pokud ne, doporučuji to tam určitě někdy omrknout. Je to super místo třeba i na výlet s dětmi. Ono totiž jsme, myslím, docela zvyklí na to, že podél hlavně třeba těch lesních stezek bývají takové ty velké cedule, jak se tam píše o tom místě, je tam dlouze popsáno, co je tam třeba ze druhy stromů, zvířat a já nevím čeho všeho ještě. Což jako je sice zajímavé, ale pod Floriánkou na to šli jinak. Jedna místní maminka tam vymyslela 10 docela originálních zastávek, kde nás čeká třeba házení šiškami, kuličkové dráhy nebo domečky pro zvířata, takže úplně ideální věc právě na výlet s dětmi. Tak to určitě doporučuji omrknout, to prostředí je tam velice příjemné. Jenom teda ještě upozorním, pokud byste chtěli jet přes Nedakunice, tak se jim budete muset vyhnout, protože tam se teď opravuje cesta a taky most pod železniční tratí. Bude to tam uzavřené až do konce října.

0: 14 hodin 17 minut k tomu. Příjemné sobotní odpoledne přeje Mezitrády a Zlín. A dnešní den je něčím speciální. Uhodnete čím? Já vám to prozradím. Je totiž den vína a sýru. Jo, pokud jste hledali důvod, proč si dneska jednu láhev bez výčitek otevřít, tak tady je. Jinými slovy, když za vámi zítra přijde vaše drahá polovička a bude se ptát, prosím tě, co jsi to včera slavil, že ses tak zřídil, tak odpověď je jasná. Ale jestli se teď ptáte, co když mi to víno třeba moc nejede, tak nebojte, Mezinárodní den piva nás čeká první pátek v srpnu. DJ Antoine Mašery, takové skvělé hity tady máme pro vás připravené už za chviličku, tak si na to počkejte.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dáváte si Rádio Zlín a víte, jakým oborem, za jakým oborem to teď nejvíc táhne studenty? Na jaké obory jdou nejčastěji? Oni totiž v poslední době to byly informační technologie, ale to už dneska není pravda, protože právě o ně zájem klesl dokonce o čtvrtinu a častěji se vybírají takové ty obecné licea a podobně. Prý kvůli umělé inteligenci, že se asi častěji bojí, že nás to všechny nahradí a nebude se tím dát živit. Tak pokud jste jedním z takových studentů nebo je máte doma, budete řešit, na jaký obor jít, tak teďka dobře poslouchejte, já vám něco řeknu, protože informační technologie jsem studoval taky a když zrovna nejsem za mikrofonem, tak se tomu pořád věnuju. Myslím si, že není vůbec čeho se bát, pokud jdete za tím správným cílem. Jestli totiž čekáte, že vystudujete IT obor a budete se živit skládáním počítačů, tak vás bohužel zklamu, protože to už dneska opravdu moc reálné není. Za to po programátorech webů nebo aplikací to je scháňka pořád, protože umělá inteligence v této práci není náhrada, ale urychlovač a pomocník. A je pravda, že vybrat si, čím se budu živit za x let takhle v mladém věku, není vůbec jednoduché, ale hele, hlavně buďte v klidu. Že něco vystudujete, neznamená, že to musíte dělat do konce života. Podívejte třeba na mě. I jako vystudovaný ajťák můžete skončit jako moderátor v rádiu.

0: Taky Becky Hill jsme si dali společně s Galantis, Féteru Hit Rádia Zlín. Mimochodem Galantis je velmi zajímavá švédská skupina, jednak samozřejmě hudebně, mají takový ten svůj typický elektronický styl, ve kterém vzniklo velké množství hitů, ty obletěly světové hitparády. Co ještě je ale pro ně taky typické, ale současně originální, je ten vizuál, možná už jste viděli třeba v jejich klipech nebo na přebalu alb, takovou barevnou animovanou něco jako mořskou lišku, která se stala jejich symbolem a maskotem. Ale víte co, ono to prostě funguje. Když ji vidíme, hned víme, o koho jde a že se zatím skrývá velmi pravděpodobně nějaký další banger. Tak teď už se ale posuneme s naším playlistem zase o něco dál, čekají nás zprávy v celou a do té doby taky ještě nálož hitů Kamarad nebo Divokej byl. Už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kop, všechno dobré.
3: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
4: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Zlín.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jestli jste právě na cestách, tak přejeme šťastnou cestu a doufám, že vás potěším, protože nemáme v tuto chvíli na Zlínsku hlášené žádné dopravní nehody nebo komplikace. Kdybyste ale na cokoliv narazili, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Uvedla to agentura AFP. Podle satelitních dat od začátku roku ve Francii zhořelo skoro 69,5 tisíce hektarů. Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonathana Bruynse z Rakova Częstochowa. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun.
0: Už jsme skoro na maximech, 25 stupňů a takhle by to mělo vydržet zhruba až do 8 hodiny. V noci nás čekají teploty mezi 15 a 17 a to pěkně bez deště.
5: Hit Radio Zlín.
0: Příjemné sobotní odpoledne, k tomu taky Hit Radio Zlín a v této hodince čekají na svoje majitele lístky na festiák. Hit Radio. Mezi tím asi ale dáme ještě další hity, za chvilku Alefar Ben a tady je Ed Sheeran, Bad Habits.

Ale Farben prostě ví jak na to, tak doufám, že jste si ho dali taky pěkně nahlas společně se mnou na Hitradio Zlín. A jinak, že je Zlínský kraj nejhezčí, raz, dva, tři, to je prostě fakt, stejně jako že zítra vyjde slunce. No jeden ze způsobů, jak ho poznávat, je taky na kole a ukázalo se, že právě cyklistika nás začíná bavit čím dál víc. Co mě ale zaujalo, jsem nevěděl, že na tohle jsou normálně i nějaké počítadla. Jakože jedno je třeba na Baťově kanále u Huštěnovské komory, kde letos za prvního půl roku projelo skoro 100 000 cyklistů. A to mě baví, protože když to rozpočítáme, tak to znamená, že průměrně tam projede jeden cyklista každou minutu a půl. Čili když si tam sednete na lavičku, dáte si buřta, tak než ho sníte, projede kolem vás třeba 15 lidí na kole a všichni se na vás budou dívat. Mimochodem, kam vyrážíte vy na kole nejradši? Jezdíte vůbec za nějakým cílem? Kamarád třeba to má tak, že jezdí čistě pro kondičku a je mu to jedno, kam to bude. Pojďte mi napsat, jak to máte vy, k tomu je vám dispozici náš WhatsApp, číslo je 601 13 13 05. Pojďte nám dát nějaké tipy, kde je to na kole nejhezčí.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Před chvilkou jsme společně na Hit Radio Zlín řešili, kam je nejlepší na Zlínsku vyjet na kole, protože to je další způsob, jak ten náš kraj poznávat, a těch možností a míst je fakt nekonečně, což potvrzují i vaše zprávy. Tady jedna třeba od Radky z Frištáku. Ahoj Marťo, loni jsem si koupila elektrokolo a od té doby jsem byla na místech, o kterých jsem 40 let jenom slyšela a moc si to užívám. Kdybych je měla vypsat všechny, asi bych to seděla pěkně dlouho. Hele, ale to vůbec nevadí, protože tady napsala ještě Hanka. Násláká to, že je v okolí pořád co objevovat. Letos jsme byli na hradě v Lukově, loni jsme dojeli do Lešné do zoo. Vždycky si na mapě najdeme něco, kde jsme ještě nebyli. Tak moc díky za všechny vaše zprávy, a ať už cestujete na kole, v autě nebo klidně jenom prstem po mapě, doprovází vás u toho Hit Radio Zlín společně s těmi nejlepšími hity. Tady Nico Santos a za chvilku taky Cyril, tak zůstaňte s námi.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
3: cukr Moučka za skvělých 19,90, desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
2: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Zámek Holešov vás zve na koncert kapely Buty. Legendární formace oslaví 8. srpna na zámeckém nádvoří 40 let na scéně. Hity jako Tata, František, Jednou ráno zazní právě v Holešově. Ale pozor, tím hudební léto v Holešově nekončí. Už 5. září vás zveme do zámecké zahrady na ABBA Symphonic Show s Filharmonií Bohuslava Martinů. Předprodej www.holešov.info.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

Tolik taky Bryan Adams, jeden z jeho zamilovaných hitů na Hitrádiu Zlín. To je vlastně docela tematické a inspirativní, protože jak mluvit se ženami, to je záhada, se kterou si jako lidstvo, nebo přinejmenším my muži, lámeme hlavy už od nepaměti. A stejně jsme na to aspoň většina z nás pořád nepřišli. Jak to může vypadat, když jednou za čas něco neuváženě plácneme, to před pár dny zdokumentoval Pavel se Šárkou z naší odpolední show. Výsledek najdete už teď na našem Instagramu, kde nás najdete normálně jako Hit Radio Zlín. A když už tam budete, určitě si najdete taky na příspěvek, který je nadepsaný velkým nápisem Soutěž. V něm na vás totiž čekají dva lístky na festival Hrady.cz na Bouzově, kde mimo jiné vystoupí Miraj, Xindl X, Rybičky 48, Tomáš Klus, no spousta dalších. Ale hlavně se tam budete cítit jako doma, protože celým festiákem nás provedou právě Pavel a Šárka. Takže program bude nabouchaný a je teď ještě sehnat ty lístky, no. Tak namiřte na náš Instagram, hoďte nám follow a do komentáře k tomu soutěžnímu příspěvku napište, koho vezmete sebou, když vyhrajete. Čas na to máte už jenom do pondělí, tak hodně štěstí.

0: další důkaz o tom, že nepotřebujeme znát slova, aby jsme si mohli užít super muziku. Jinak všichni, co jste teď právě za volantem, máte značnou výhodu, protože my si teď společně na Hit Radio Zlín dáme takový malý kvíz. Víte, kolik kilometrů máte najeto na autě? 100 000, 300? Tak si představte, že po Zlíně normálně jezdí trolejbus, který má na tachometru 1 256 000 km k tomu. To je tak extrémní číslo, že si to asi málo kdo z nás dokáže představit. Tak já jsem zapojil představivost a taky kalkulačku a přepočítal jsem, že to je jako kdybyste 31krát objeli po rovníku kolem celé zeměkoule, nebo jako 3 cesty na měsíc a zpátky. Přitom ve skutečnosti ten trolejbus jezdil jenom po Zlíně a Otrokovicích. Mě pobavilo, že ředitel dopravního podniku to jinak okomentoval, že jinde už by ten trolejbus dávno odepsali a poslali do šrotu. No to je jako když se stěhujeme nebo obecně doma děláme velký úklid a vždycky najdeme něco, co už jsme dávno přestali používat, ale stejně je nám to líto vyhodit. Jenom jsem netušil, že něco takového platí i pro trolejbusy.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz, sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.
12: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Se zdržením počítejte na cestě mezi Lužnou a Valašskou Polankou. Tam probíhají nějaké práce na silnici, tak projíždějte opatrně. Nic dalšího už to ale jinak naštěstí nemám, tak pokud na něco narazíte, dejte o tom vědět na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13
1: 05. 30 000 korun za nástup, to už stojí za pozornost. V zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Do zahrady Věšky, do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Finfluencery, tedy tvůrce obsahu zaměřené na investování, spoření a nebo finanční vzdělávání, sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. A jejich rady nezůstávají jenom inspirací. Celkem čtvrtina mladých už podle rad finančních influencerů alespoň jednou investovala. Přestože popularita finfluencerů roste, nejdůležitějším zdrojem finančních informací pro mladé zůstávají rodina a přátelé, na které spoléhá 52% respondentů. Obrovské neštěstí se stalo dnes předpolednem v Bílé v Beskydech. Motorkář cestující ve směru od Slovenska zemřel po střetu s jelenem. Přes veškerou snahu svědků a záchranářů muž na místě svému zranění podlehl a ani jelen srážku nepřežil. Silnice 1/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Máme nového mistra světa. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makčiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.
0: Teď nabídnu ještě taky rychlý pohled na počasí, pěkná sluníčková obloha, možná jeden takový menší mráček, jinak ale čisto až 26 stupňů k tomu. Prostě léto, jak má být, a v noci očekáváme teploty mezi 15 a 18.
4: Hit Radio Zlín.
0: 16. hodina startuje, na Hit Radio Zlín vás dnešním odpolednem provází Martin Král a do vašich uší posílám taky další super muziku.

9 minut po 16. je s vámi Hit Radio Zlín a kdy je ten správný čas, obrazně řečeno, opustit hnízdo neboli odstěhovat se od rodičů? Na to má odpověď asi každý trochu jinou, podle toho, jak dlouho studujeme, kdy si najdeme práci, anebo taky jestli časem rodičům nedojde trpělivost a prostě nás nevykopnou. Může to být různé, většinou ale chceme zůstat někde v okolí, že jo. Už to tu známe, máme tady kamarády, rodinu, třeba i partnera a jednoduše často není důvod, proč se stěhovat někam pryč. Teda až ta jeden, se kterým jsme nepočítali, na některých místech není kam se odstěhovat, protože ty byty třeba vůbec nejsou. Tak tohle už se brzo změní, protože Zlínský kraj půjčí 70 milionů obcím právě na podporu dostupného bydlení, protože spousta projektů už je hotová, připravená, jenom ty peníze k tomu chybí. Tak to vlastně přichází v docela dobrou chvíli, protože s tím bydlením je teď ta situace taková náročnější a ať je nám 20 nebo 60, tak tuhle otázku jsme řešili všichni, kde budu bydlet. Tak je fajn, že nebudeme muset nikam daleko.

0: sobota s datem 25. července, ladíte Hit Radio Zlín. A jestli se nás teď dáváte taky za volantem, mám na vás jednu prosbu. Zkuste koukat víc taky po motorkách, ty totiž zažívají v poslední době velký boom, prostě ten adrenalin a vítr ve vlasech lárká čím dál víc z nás, kor teďka, když máme takové teplo. Ale víte, co mě na tom překvapilo nejvíc? Že za většinou těch mašin dneska nesedí žádní divocí mladíci, ale jsou to tátové, co si po letech konečně plní svůj klukovský sen. Tak pokud zrovna taky někam vyrážíte, tak hlavně šťastnou cestu, dobře dojeďte a já vám k tomu pošlu taky další hity. David Guetta, tedy svým Stones and I, po nich taky Pink So What. No to si užijem.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši

0: Radio Zlín.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

práci. Taky Poetika z Beden Hit Rádia Zlín. Říká vám něco Steam Machine? Jestli ne, tak z ledově je to taková černá kostka, kterou můžeme použít buď to jako konzole, nebo klidně i jako klasický počítač. Ale s tou výhodou, že je to prostě docela skladné, takže dá se pohodlně zbalit klidně i někam sebou. To je teď taková velká novinka. Ze začátku kolem toho byly docela kontroverze, hlavně kvůli ceně, kterou Valve nasadil na zhruba 25 000 korun, což je víc, než jsme všichni čekali. No a pak nás šokovali, když řekli, že to prodávají v podstatě za náklady. No ať už jim věříme nebo ne, tak hráči po celém světě šílí, prodeje trhají rekordy, dokonce předehnali všechny hry a momentálně je Steam Machine celosvětově druhou nejprodávanější položkou na celé platformě a sotva se stíhají vyrábět. Tak je vidět, že dneska už opravdu neplatí, že by hry byly tabu nebo něco, za co bychom se styděli. Stydět se nemusíme taky za další muziku, za chvilku Benson Boone a tady posílám Cranberries. Tak pěkné odpoledne.

0: on se sice tenhle hit z Hitrádia Zlín jmenuje Feel the Love, ale kromě lásky je z něj cítit taky léto, že jo? A co je ještě zajímavé, že právě tenhle song dal obrátky kariéře jak Rudimental, tak Johna Newmana, kteří se na něm společně podílí. V červnu 2012 skončil na prvním místě v britském hudebním žebříčku. Co mě ale úplně dostalo, že sám John Newman ho slyšel v rádiu úplně poprvé přesně ve chvíli, kdy seděl v čekárně u doktora, který mu pak vysvětloval operaci nádoru na mozku, která ho čekala. Dneska už na to jenom vzpomíná, jak měl tehdy hrozný strach, ale myslím si, že po tomhle to z něj prostě muselo spadnout, protože to se fakt povedlo. S dalšími světovými hity pokračujeme i dál. Luis Capaldi a mezi tím taky Lucenzo a Don Omar. Od nás pro vás už za chvilku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a dnešní odpoledne naštěstí prakticky bez nehod. Jediné, na co dávejte pozor, je, když budete projíždět po ulicích Dlouhá a Sokolská tady ve Zlíně, tam teď totiž míří davy fotbalových fanoušků. Šťastnou cestu vám všem, co jste právě na cestách, vaše dopravní info pište na 601 13 13 05 neboli WhatsApp Hit Rádia Zlín. Teď už se taky vrhneme na aktuální zprávy.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
3: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný strup, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž taktéž do nemocnic ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. V těchto chvílích začínají 3 duely Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava.
0: Pořád nám tam docela praží, ale tak to k tomu létu tak nějak patří. Super je, že teplotně se pohybujeme pořád kolem 26, takže žádné spalující vedra, naopak ani déšť se na nás taky nechystá, v noci bude zataženo s teplotami kolem 15.
1: Hit Radio Zlín.
0: Naše poslední dnešní společná hodinka na Hit Radio Zlín je před námi, tak jestli jste dnešek strávili na gauči odpočinkem a říkáte si, že by ale přece jenom nebylo úplně špatné někam vyrazit, když je tak hezky. Mám pro vás program na večer. O ten se postará zlínské multikino, víc ale prozradím až za chvilku. Mezitím posílám další superhity. Teď Ellie Goulding, jdeme na to!

I chvilku po 17. je tu s vámi Hit Radio Zlín a v kinech teď řádí film, který byl vyprodaný dokonce na rok dopředu. Jo, asi tušíte, že řeč je o filmu Odyssea režisera Christophera Nolana a já se musím potupně k něčemu přiznat. Tady ta vlna mě absolutně minula. Dokud mi to nezačalo vyskakovat na sociálních sítích, jak se to hrotí, vůbec jsem nevěděl. A ten hype to má z docela zajímavého důvodu, protože oni to normálně jako první natočili na speciální obří IMAX kamery, což sebou současně přináší ale zajímavý problém, že je na světě jenom pár kin, které to umí přehrát vlastně v té nejlepší kvalitě, tak jak to bylo natočené, tak jak to Nolan zamýšlel. A mě nepřestávají bavit dvě věci. Že vlastně se kolem toho filmu minimálně jako na internetu neřeší skoro nic jiného, nediskutuje se o tom, co třeba chtěl říct, že tady ta postava jako něco udělala, nebo tam použili nějaké super efekty. No a druhá věc, že vlastně vůbec nezávidím těm, co to nestihli, ale mají v okolí právě ten special IMAX, akorát si na to musí počkat a musí vydržet nápor všech v okolí, co by se o tom chtěli pobavit. No a něco takového uděláme dneska výjimečně i tady. My totiž tady na Hit Radio Zlín obvykle říkáme, abyste nám psali naprosto cokoliv, co vás zrovna napadne, od dopravního infa až po nápady na výlety. Jenže Odyssea ve zlínském multikině má ještě na dnešní večer místa volná, takže tentokrát to prosím vás uděláme obráceně. Pokud už jste to viděli nebo se právě chystáte, tak super, já vám to přeju, to nadšení z toho filmu, ale hlavně mi nepište žádné spoilery.

0: tohle už se dneska moc nevidí. Právě nám totiž na Hitradio Zlín dozněli Kors, neboli irská folkroková skupina, složená ze 4 sourozenců. Takový docela unikát. Jinak pokud jste na tom podobně jako já a chorobně odkládáte věci na později, tak v první řadě s vámi úplně soucítím, ale hlavně mám řešení. Teď hlavně pro ty z vás, co odkládají výlet do fitka, my totiž pro vás máme tady na Hitradio Zlín dvouměsíční členství do Form Factory. To je 57 klubů po celém Česku, z toho jeden máme i tady ve Zlíně. Zapojit se můžete úplně jednoduše, když naběhnete na náš web hitradiozlin.cz a tam vyplníte do soutěžního formuláře jeden hit, který vám vždycky zlepší náladu. Společně ideálně s nějakým pěkným vzkazem, jako třeba jako k tomu máte vzpomínku. No a pak už stačí jenom nás ladit příští víkend a jakmile uslyšíte v našem vysílání ten svůj hit, tak volat a může to být vaše.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Unikont Group se sídlem v Napajedlích hledá na pracovní pozici automechanika. Jsme moderní, autorizovaný servis komunální techniky Hako Multicar. Hoď oko na unikont.cz sekce kariéra. Unikont Group. Prostě práce, která baví.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Půl šestá přesně, ladíte Hit Radio Zlín. A o čem sníte, že byste chtěli jednou dokázat? Nebo splnit si, odškrtnout z takzvaného bucket listu? Každý to máme asi trochu jinak. Já za sebe můžu říct, že stát se moderátorem v rádiu byl třeba můj sen. Už opravdu odmala, vždycky mě to úplně fascinovalo, takže jsem hrozně vděčný za to, že tu dneska můžu být. A je mezi námi ještě někdo, komu se podařilo ten svůj sen splnit, a tím je Adam Hluch ze Vsetína. Ten jeho příběh je taky hodně inspirativní, on totiž chtěl víc než 20 let vyrazit na kole do Sarajeva, což je neuvěřitelných 800 kilometrů. Tak se o tom začalo psát a on se rozhodl, že toho využije, ale ne pro sebe, ale tím, že upozorní na sbírku pro onkologicky nemocné děti. Tak ať už je ten váš sen jakýkoliv, velký jako cesta do Sarajeva nebo úplně maličký, držím vám palce, ať si ho jednou odškrtnete. A jestli můžu něco poradit, tak čím dřív se tomu vydáte vstříc, tím dřív to třeba bude.

0: Na Hydrádiu Zlín se řítíme do finále. 18. hodina je pomalu na spadnutí, což znamená, že nastal čas se pro dnešek rozloučit. Ale nebojte, loučím se jenom já, proud těch nejlepších hitů, ale rozhodně nezastavujeme. Naopak, bude jich tady plno. Už za malou chvilku pošlu své oblíbence Imagine Dragons s peckou Demons a po nich taky BB Rexa. Tak užívejte zbytek dnešního večera a spolu se slyšíme zase v pondělí.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejich pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polojasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji, tam teploměr ukáže klidně jenom 9. Neděle bude polojasná až oblačná, postupně ale zatažená, odpoledne a k večeru čekáme místy přehánky ojedinělé bouřky. Teploty budou velmi vysoké, mezi 27 až 32 stupně Celsia.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
1: cukr Moučka za skvělých 19,90. Desítka Gambrinus v plechu se zákaznickou kartou za výborných 15,90.
0: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: 30 tisíc korun za nástup, to už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě, skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám, volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice, partner jistoty.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

přesné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk šeří.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

нам кич. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
3: 30 tisíc korun za nástup? To už stojí za pozornost. V Zálesí Luhačovice hledáme obsluhu CNC strojů i další šikovné kolegy. Čeká vás stabilní práce v moderní české firmě. Skvělé benefity, závodní stravování i dovolená navíc. Přidejte se k nám. Volné pozice najdete na zálesí.cz. Zálesí Luhačovice. Partner jistoty.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.